Kališ povedla, obsadí plišová sedadla, divadle hrůzy. Hltavě usedne plejáda duší, co nevidí, neslyší a kterým srdce už skameněla. Mrtví jsou pivci a mrtví jsou kovzary, mrtví jsou malíři, herci i básníci. Utichly můzy, utichly můzy. Jako když ptáci ty za ledu padají a ještě na zemi neslyšně zpívají. A pak jen ticho je pokračující.